stěnek zapadal prachem. Jen pavouci v síti a trpký pach klihu a embrya myšlenek chvěla se strachem.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Přejem dobrý vítr lahvím trosečníků,

té, už vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli

houpá na svých březích, trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích, sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchrana plachetnice, můj trup je opilý přívaly slaných vod. Já prkno poseté žhavými půlměsíci, rejnoky kosy.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Směj se, směj, tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket je zaminovaný.

a tajně přát si zůstat aspoň chvíli sami. Pojďme si lhát, to jsme se naučili od táty a mámy. Lhát, že i přesto

On vždycky večer zaťukal a nesmělý se zdál. Tu štrůdl, jindy trubičku,

pytle s vůní kávovou, prej domů se mu nechce. Tak nedivte se prosím vás, když láska z toho byla.

osud tvrdou pěstí zničil lidská štěstí, zničí i ten nejkrásnější květ. I ten kvítek jara vzala Niagara a víc nevrátí ho nikdy zpět. Teskně hučí Niagara, teskně hučí.

tomu není pomoci. Střemhlav do propasti padá prout a v něm vidím tebe.

do stropu smutně zívá nedopitý džin. Skutečnost otrhlá dál marně hledá rád. Obrazy na stěnách, obrazy z

Rupla se mnou moje společenská příčka, je to mimo jiné pěkná slovní říčka. Kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit

0: Za těch pár let se změnilo všechno, kde kdo zestárnul, v rádiu hrajou jen techno, fotky z minulých let nemají kas tam, kam nás dostrkal svět. Nemáme čas. Nemáme čas.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Fol.

0: je krátce po 16:15.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

velký dům na ulici. Bůh ví, kolik pater v něm žijí spolu. Nájemníci, každý chce výš a nikdo nechce dolů. Prý nahoře bydlet, pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled do kraje.

nahoře bydlet. Pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled do kraje. A pak ta společnost známých lidí a holek dost, kdo se tam dostane, ten si zahraje. Informace na Pavlači

nahoře bydlet, tak to je Terno a ten výhled, nejkrásnější výhled do kraje. No a pak ta společnost známých televizních lidí a peněz dost, kdo se tam dostane, jen ten si zahraje.

tak si taky sednu ke klavíru. Mám ho tak ve druhým, ve třetím patře se sousedy, žiju v míru, ale soutěžím hodně, abych jim to natřel. Asi chci taky až nahoře bydlet, pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled, který znám. A pak ta společnost,

na cestě jen kamení a věčnost ke mně pískem promlouvá. Smích je tajné znamení,

Vím, že to nebude jen tak. Tam začíná první slepá lež, co se z šatů svléká, a já se jí nebojím, protože vím, že padám rolným pádem s tím, že špatně nedopadne

Zítko, na nějž čekám 100 let, prokvete kamennou zítkou a já nebudu smět otevřít oči, abych neodestál, co stalo se dřív. Zítko.

Tenhle krumpáč měl John Henry, přesekne pouta, než bys řekl švec.

0: tam, než bys řekl šas.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

0: cvakl.
1: Ví, pane, si myslíte, že můžete zde ve voze si klidně bez cvaklé jízdenky být?
0: Ale já si vážně cvakl.

0: řekne to někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvěte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Bílý pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Bílý pane, tu máte něco jiného, než máte mít.

je to v pořádku, kruci. Počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil, no tak

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Odpočiň si.

jsme ženy, děti. Sám Adonaj, průvodce mijeti. Tak už si starost, starost, starost nedělej.

pár prošlapanejch bot. Co všechno já už nezažil.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Na obvodním oddělení

osvětlení. Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři piva recidiva, pobuda. V odpoledním horkým dusnu myslel jsem, že v práci usnu, a jak sucho měl jsem v puse, řekl jsem si, že vykoupu se v zatopeným lomu v lese, je tam voda jako v plese.

Klesá až do naší obce, k dovršení té mé smůly, hlídka VB v kopce půli. Nahatý a čtyřicítkou, profrčel jsem před tou hlídkou, odkázá na boží vůli, oni hupli do žiguly. Za šílem jsem

0: Když to všechno prověřili, jen pokutu vyměřili, že na kole neměl zvonec, tak to dobrý vzalo konec. Poučení trousím k davu, i bicykl je třeba mít v řádném technickém stavu.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

hvězdy pláčou, na zemi roztančí vodu, myslívám na to, co po mně zbyde a co vezmu dolů. Možná se zdržím, nepoznám to hned, nechám tu všechno, nechci jen zbytečně špinit svět. Skloň ke mně blíž svojí tvář, ať uvidíš.

tam uvnitř, kde mě vždycky bodne, když odcházíš a zahřeje mě, když se usmíváš. Snad teď anebo zítra, už zítra se něco narodí a dá mi sílu, která přesvědčí.

0: tě milovat ze všech sil, na pořád. Budu jaký chceš, abych byl, na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb, na pořád. Budu ti nosit kytice chrb, na pořád. Budu světlem pod dveřmi, na pořád. Budu říkat, uvěř mi, na pořád. Budu tě chránit jako štít, na pořád. Budu se bát a budu se bít, na pořád, na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás, na pořád. Budu za ruku chytat čas, na pořád. Budu hlavou o strop být, na pořád. Budu se snažit lepší být, na pořád. Budu ti z očí stírat žal, na pořád. Budu tvůj klauny principál, na pořád. Budu hladový ač syt, na pořád. Budu o tobě jen snít, na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh, na pořád. Budu splácet věčný dluh, na pořád. Budu hlídat dračí sluj, na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj, na pořád. Budu vítat slunce rudé, na pořád. Budu věřit, že to bude, na pořád. Budu s tebou a budu sám, na pořád. Budu se ptát, zda něco mám, na pořád, na pořád, na pořád.
1: Umíš, tolikrát si člověkem.

blázní, ať nevyplašíš nenápadnou. Zmizí, jak zazní, lež v její skrýš nepoznanou.

zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany, a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

Alva, když se žárovkou přišel Thomas Alva, do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom Shine o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, a škoda každé ráno.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

rozespátým marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom výdat

0: jaro.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Od dubu k dubu potoukám se, asi nebudu brzo doma.

a co chvíli začnou se líbat. Je tam příručný sklad, velký po lásce hlad.

Ptáci si hrají a límečky dřou, vy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

Tělo počkalo, tak jsem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš k běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

Ty se mi uteklo, abys na jiný zbylo. Ty všechny jistě předhoníš, prchneš, jak uteklo s mě. A všechno jim to navoníš, jako navonělo s mě. Prostě si drze chamtivé, co když se vydovádí, uteče v noci mrazivé.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Hello, chlapci stát.

když oheň v krbu zahořel a rum nám červeň vdejch. My zjistili, že nás pět točím se někam zdejch. Až ráno s hrůzou nalezli jsme tělo pod skalou,

0: Je pár minut po 9:00.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
0: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

zase bude líp. Pomalu šel rok

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Byl bych z té bitvy rád zběh a ty si zkousala nechty a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Je slyšet jenom náš dech a to, jak si koušeš necht. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté, srdce už mám samý stech. A ty si dál koušeš necht a z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté.

Vždyť láska je pytel blech. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech. Tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho nech. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estacada. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí

čerstvých kajaků, když navrací se z lovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tigrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co od

my stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitý

0: Hej ty Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.
1: Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.

Už za tři čtvrtě století, lásko, budem slavit stovku. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku. Na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

zase neskočí. Vá, vá, vá, vá, vá. Potvora jedna zlověstně hučí.

záchranka přijela. Tak teď tu sedím na sobě erár, takovou vděčnost

poslední Mariánku. A slaví vyždímal ten zbývající lok. A oknem do noci, co měla na kahánku.

Malše, Úpa, Ohřeb je Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela je Marínu a i Moravice, Hornát, Hnilec, Berounka, Mželá, Torice, Váv, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Stará Řeka, Nová Řeka, Lužnice a Zlatá Stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Boubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši.

pochybná čtvrť. V hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizinec, postava záhadná. Je tomu dávno, počíná vyprávět příběh, co zatím neslyšel svět. A z jeho hlasu, ba i z těch málo vět, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

končíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen, tohle jsem slyšel, tam to si přidal, ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Dovolej mi, pane generále, abych je úctivě pozdravil, a z eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zvedl. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot, kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál vět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot, kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu

0: místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech mal tu nosit, v akci Z za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přestal hledět úkosem. Já bych nyní nečuměl do kalamáře a žili bychom všichni rovnou za nosem.
1: Kdyby tady bylo

hned zvonění neskončí hodinu. Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu. Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu.

kopcích Byranci zvlnili nebe.

a v údolí soukromém.

důvodů prostý, právě jsem překonal osty. Už si mě vodíš na niti, to chlapci dí. Tuška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky. Situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla,

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se práší.

ho spatřil, on k silákům patřil, v zápětí namířil k nám. Já cítil, jak v lednu

zpítám, slabonka tichá, a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude ten

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý slovy já nikdy nenachytám. Jak klečím

vyzašlý slávy, jako vlasy v rukou jemneš. Pano si, a co si víc, co dohlídne si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavadí.

a za tý tvý záře má každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

kdo je vodí po pěšinách. Tichý kroky, týdny, roky, za úplňkou vodíš světlo po nížinách. A lidé, teď je všechno proměnou. Velké vozy písku zavážejí stále.

vzduchem voněl déšť, no a potom pršelo snad věky. Blesky rvaly oblohu, burácel hrom a já zíral do rozbouřené řeky. Jak kalné vlny odnáší větve, stromy,

ustal prudký déšť a já jsem se pořád ještě díval. Jak kalná voda opadá, slábne její síla a někde v dálce mizí taky příval. Co mě mohl nést až tam, kam prý tunelem se vplouvá, kde platí stejně.

Má svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

běží k lesu a ve mně další nástup. Na kliky kdysi dávno jsem mazal zubní pastu. Teď čekám, až mi přijde ta správná SMS-ka.

chrápu jako lev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty, stany a volám rozervaný: anděli, už se zjev! A už se spánek blíží a očička mý blíží.

Všem nám něco seberou, i když zaplatíme zvlášť. Snad nám to stálo za to, klid ztratit na duši, jablko okusit, vědět a netušit. Jablko okusit, vědět a netušit.

mlčí o tom, kdo skále pustil žilo. Jen v jedné komnatě byl a neprohledal jinou. Nepoznal tajemství, co ve svém srdci skrývá, i z malé jiskry ve tma. A mlčí o tom, kdo skále pustil žilo. Jen v jedné komnatě.

prach. Už domčí výtah z přízemí ty zvicovala za prach. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých klap. Prý už nejsem, co jsem býval.

ještě si nekouzlila podmínky. Jen pro mě ses pro ten drahej chleba hnala, já totiž běžnej chleba nesmím jíst. A spoustu dalších věcí si mi dala, směl jsem

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

někam utéct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hrůzou ucítíš, jak ti chybí, jak ti strašně chybí. I když nic nevidíš,

škrtnul v pokoji poslední sirkou. Hned se tu vlní v koberci moře.

a kde se ve mně odplouvá bouře. To je ta chvíle, kdy nemám nic v plánu, jen polibky deště

co kope, ty co jí musíš poslat dál, co myslíš? Mám ještě na to se sám rozorat a zasít, sklidit rozemlít, znova upít.

zabloudit já toužil v poli zralých klasů. Na večer se vrátil do havraních vlasů.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já. Říká, že nad vsí je někde prý zámek, mlhou a suchou lebedou, cesty tam v zimě nevedou a z návsi nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já.

kroky slyší. V mlze se ozval telefon, vyzvání hudba jako od Cohena. Zvednu to já, anebo on, já ani málo neznamená. Chrapla vyhlásí naše jména, rezavý ampl.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

těžije. Tu otázku stejnou jako vždycky jsem tentokrát nemyslel ironicky.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

to, oč tu běží. Tak jdi se bodnout, Hamlete, jsi jenom rozmazlanej fracek, víš, proto to prodáváš to snobům za pár dvacek, však z moci úřední zasloužíš leda tak

Neboj se přece, vždyť za dobré skutky po téhle řece odplavou smutky a duše, co zbloudí, dlí v nejistotě, kdo za to zodpovídá. V životě, po životě.

Když můj děda přišel do let, snídal opiják. Život ho pak přestal bolet a začal žít rád.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: ukážou, jak doba je zlá. Není bílá, není černá, jen malicherná.
1: Před pár minutami bylo 15 hodin.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

leštěný holinky z tužky, pás vyšívanej. V ruce sklenku, když vyschne jim, připijou.

pod železou spod. Pak začal zpívat škoda, že ten přelud krásný, já druhým hlasem k němu nelze obejmout. A pak to s námi seklo vozem,

cigára, kdo touží poznat bavalský vězení. A kašle na to, co mu doma řekne stará, hrad si s námi v jailu místo vymění. Mezi zloděje

až nás pustěj, zase budem venku. Budem odsaď padat jak ten prout. V prvním lokále si dáme nalejt sklenku staré kukuřičné z těch kentuckých hrout.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podla.

po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimmy. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, rob jinej ta zem neměla, prohej se indiána.

A fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, rijeme držkou zemi.

Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady. Počkej, no tak teda počkej. Nechci vidět tvůj naštvaný obličej. Nechci navždy upadnout do nemilosti. Ale ve skutečnosti spíše bys zasloužila na holej.

snímat moc nechce. Ze rtu děti jen jet, přesto zníbal bych je hned, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady za mnady, počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady, počkej, no tak teda počkej. Nechci vidět tvůj naštvaný obličej, nechci navždy upadnout do nemilosti, ale ve skutečnosti spíše bys zasloužila na holej a já se toho klidně zhostím. Lady, všechny chlapy poblázním, žveřele, že vydržím to nejdýl, ještě chvíli se snaž. A pak mě kloži svaž. Hej, dámo, být na ostrově pustým, tak hned nezhodíš do propasti na dno. A pak se klidně zkouš do dvou deka, po mně zběrem a safe lag. Ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady za mnady. Počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady. Počkej, kam jdeš, tak počkej. Já jsem takovej, já vidím už jenom tvoje vnady. Počkej, kam jdeš, tak počkej.

tu třeba stovky let, ať víš, jak mám tě rád. Já vím, že na mě už asi nemáš.

Pánové zvou k tanci, vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý. Pánové zvou k tanci, znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Zavři si oči a poslouchej vzpomínky, zvoní, zvoní. U letohrádku královny a nikdy.

Kubovi v Libni prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, v Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode prahe, práv renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode prahe, práv renesanci.

Zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky

se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv v renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv v renesanci.

Zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní.

písně, ty básně, na holí tělo jen svetr a říct.

sedni si do rohu, sedni a piš písničky a nebo básně. Žíravý jako louch,

Je to tak strašné, když umírají ti, co tak milujeme. Je to tak těžké, když nepřichází ti, co tak moc je chceme.

Než smířit se s tím zapomeneme. Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je to tak těžké přiznat si, že je to i naše chyba.

Je to tak překvapivé jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

opakuje. A je to tak nenadále a nikdy není ta vhodná doba. Slyšet ta slova, můj milý, jsem v tom a teď.

Marušce táhne na 14, ráda čte Filipa a Bravo a líbí se jí Michael Knight, chtěla by se s ním toulat travou. To její očím nečte nic, snad jenom čárky z pivních tácků a ze všech metod výchovných ovládá nadávky a facku. Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla.

že jsem jí plácl přes zadek, proto jí přece neubude. Já chci mít doma pořádek, jak řeknu Hergot, taky bude. Proč se ta holka zamyká, má nějak roupy v osmý třídě, snad nestydí se potříká, takovejch ve vaně už jsem viděl. V košilce, která sluší ti, nejdeš spát, protože se stydíš, očím si klidně rozsvítí, černý klín přes tu látku vidí. Maruško, skončila ti poklidná sezóna,

konec, až do čista tě zlomí. Jak jen to jde, tak utíct pryč, svěřit se náhle není komu, jako cejch pálí v ruce klíč.

co mi splní všechna přání, až přijde ke mně vítr, který v uších zavoní, až se muzikantská lidka prostře do mých strání, až mi markétka dá pusu.

až mě horkoletní noci jako kdysi pohladí a v lomu nedaleko rámí sejdou se k máni spod hradí.

se těším, až se dozvím, kde je Jantarová hora. A kdo byl vlastně Shakespeare a proč tak hořce voní slad? A proč v tak kalných vodách lovím a proč se odzadu čte to?

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Není doma

Okna fabrik na umění do tmy září, to zasedají štáby. Trh nikdy nespí, budou Vánoce, je třeba podojit.

Já jsem osamělý pěšák, bloumám bez cíle a střílím do šuplíku. Hluboko v týlu, správce skladu cizích nápadů. Souboji o petržel blázní, vzdálen na míle, depeše čtu ze zvyku. Ve starém stylu pasti kladu a šedím nápadu.

poněkud zadem, kdy na čtvrtou dobu přichystán odcházím, vracím se domů, ale stejně mám takový nekontrolovatelný pocit, že...

zevnitř. Roste to ve mně, tohle agresivní se mě strachu. Řekni mi, že tenhle pokus není třetí. Pomoz mi, probohatě prosím, můj život. Já se ti přebohatě odměním.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.
1: Mají tě v ohrádce, za mříště vsadili. Andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony? On přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum zkusit se s mocným přijít. Mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit, korektně zdvořile, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje mistře už čekají, oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřeli.

jsem tvůj, ale i antisérum působí hned. Ví celý svět, že z brambor dělá serum a z pilu med. Kolik máš let, že nevíš o životě, co za nehet se vejde, si moje hloupé kotě. Já jsem tvůj jed, jsem tvoje driving to med. Já jsem tvoje nic, ale i tvoje všecko, tvoje těpic.

podle vlasů Ir a podle nosu Valach, ten bohatý, co žije tam ve vysokých skalách, já jsem tvůj Vir, jsem tvoje Happy New Year. Já jsem tvůj háj, ale i tvoje peklo, tvoje bye bye. Už pobláčaj, ještě to nepřeteklo, no tak si hraj.

Tobě se líbí bíčko do rybí a pravdu jenom svou mít. Chlubit se činy, ty jsi jediný, co chceš, můžeš si vzít. Hraješ na všechny strany, můj dobrý známý, a každý ti za pravdu dá. Sčítáš mé dny, jak jsi průhledný, tak co jsem

kopce Kubej, najdeš tam o libru tejně víc. Psal se rok 60 a bylo to zlý, předáci za lordem Robencem šli, makáme dřeme ryby.

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Holky barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí vpředu nukleární zbraně. I holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky. Holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak z Krylovovy bajky. Ale žádná, věř mi, neumí být rá jako ty. Na stolku obligátně zapálená svíčka. A ještě nenamíchám ani první drink. A už tak samozřejmě vyloupneš sestrička, až ňadra poskočí a udělají pink. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu. A holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každej úsměv světu. A holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdný světlík. Ale žádná, věř mi, neumí být rá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý jak Ornella Muti, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každej pytel z juty, ale žádná, věř mi, neumí být.

nad dveřmi lokálu, bylo mi do zpěvu, do pláče, do žalu. Se šátkem na oči hrál jsem slepou bábu, točil se po hlase,

podél zdi v tichosti. Zmizel do neznáma, klepal jsem kosu.

mě za ruku. Léto je u konce, podzim byl ve vzduchu. Ztratil jsem v paměti to, co bylo včera. Bláznům se nevěří,

Chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil Brávkovi do očí, že mu dám kobzoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, bo z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale to včelčka mě z fazoli, břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzeny telefonní kable. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba.

Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, Charamba.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

0: pospěš, už ho vedou.
1: Chátra se blahem pomine,
0: tvé vlasy mají barvu šedou,
1: přikryje rouškou před synem.

naposled hladíš mrtvý tělo, máš v prstech jeho podobu, který pak mámě by se chtěl vystrojit.

padá za mraky. Chtěla vysplout mezi oblaky. 100 000 přání si nechat zdát, aby

ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší. No tak žáci, no tak ticho, klid.

ven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

Akvatikus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řídící, ať napíš

0: co se kdy jak stane.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

hořkou příchuť téhle změny. Není to náhodou, spíš smutnou hrou, že tu nejsi. V noci se probudím.

Byl to vždycky lom, s čím nepohnul, to rozbil. Moc nejet hlavně byl a s ženskýma se nebavil. Měl ke dvou metrům a přeražený nos a nějak nebyl schopný krotit svou zlost. Ten chlap byl přesně to, co bys nerad potkal v lese. Váru padne jeho jméno, barman, shaker, rychlej střese.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotel nad náměstím. Drak hlídal u dveří sálu, na krku pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se vsiždějí veliké veselce, paprsky lucern metají kozelce a stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným marburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se ohýbá pro tučné zpropitné a kdo mu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu známinejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

na plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skutky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu doucha zaspíval.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Ta stuhlost byla v nás a jako kámen táhla nás dolů někam do hlubin. A smůla jako pán na koni vraném šla všude s námi, tak jako stín. Tak vem kladivo a dej první ránu a rozbij tu zeď, která přede mnou je. Pak už se tu spece, pak určitě vstanu, pak ukážu světu, o co opravdu jde.

Rostla tráva, snad jenom plevel a nebo blín. A místo pozdravu nám řekli mor na vás, táhněte ji nám nejlíp do bažin. Tak vem kladivo a dej první ránu a rozbij tu teď, která přede mnou je. Pak už se zuspece, pak určitě vstanu, pak ukážu světu, o co opravdu jde.

jarní den svěží vzduch zavál, zatuchlé kouty rázem vyčistil. A líný potok byl hned bystřina dravá, já v každém oudu měl spoustu sil. Tak vem kladivo a dej první ránu a rozbij tu zeď, která přede mnou je. Pak už se zusvět se, pak určitě vstanu, pak ukážu světu, o co opravdu jde.

Tak říkám, brachu, vstaň, pár vrásek a šedin. To není důvod, všechno už vzdát. Kvete horská stráň mé housle už vidí, pro kterou krásku budou večer hrát. Já vzal kladivo a dal první ránu, já rozbil tu zeď, která přede mnou je. Už jsem dole z pece a mám spoustu plánů, teď ukážu světu, o co opravdu jde.

jsem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevědomí. Zvony kape brály včera vykovaný z matlejch staniolů. Rozpraskaný ruce

taky básníků. Vlak jede v 5:36. No tak díky, Jaroslave Seifrte. Vlak jede v 5:36.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

do stropu smutně zívá nedobytý džin. Skutečnost potrhá dál, márně hledá rád. Obrazy na stěnách, obrazy

Aby čas snad je paměť uschová, dnešek už nedožene, chvíle klidu, sluní mechu, svět se hemží, v hodu kvasu, v okolí.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Pozvala si mě včera na hlt vína, na večer důvěrností ve dvou snad. U dveří visí tvoje krinolína, přemýšlím, co by se všel.

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: A z noci vynáší nemluvňátka světla do vínku dní.

rychle do vínku dni a z noci vynáší nevinátka světla do vínku dni.

0: krátce po jedné hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

a knutu s žeslem. Měnil bych pravdu velhaní, v častušku hudbu varhaní, plet dobro se

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Ty jsi můj Fosgen, Tabun i Perit.

Každý z nás se aspoň jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je. Tak se dívej, jen se dívej, jen se dívej.

chvíli bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

Včera jsem potkal stonožku, šla po ulici o berlích, někdo jí dupnul na nožku. Zmrzačil stonožku a pak jsem potkal hlemíždě, šel po ulici a strašně klel, tak jsem ho kopnul do hýždě.

zblízka jsem sledoval myšičky, vyjehali po stěnách pokoje, chlubatý bílý maličký, než vlezli do stroje, stroje na kusy rozkrájel. Lezli po stěnách rozkrájený, já jsem se u stolu napájel, když je ten stroj rozkrájel. Tyhle sny, ty mám rád, zvlášť tak po desátý sklen.

Zvířem se jednou svým, kulatej, fousatej trpaslík, odložil si šatičky, kabát, trenky, botičky. Tak stál za krtem jenom tak, bylo mu asi všelijak, zřejmě proto hned, jak se zesvlíknul, se znova oblíknul. Se asi přiskřípnul, tyhle sny.

0: Tu si věnce, pavarára, zatím je dávám do kredence, pavarára, ptám, tamhle tu si věnce.
1: Při sudičku u kolébky, hoj, hoj, stáli my, podle tvaru mojí lepky, hoj, hoj, věštili. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj, hoj, do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj, hoj, myšlenek. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj. Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně, hoj, hoj, obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži, hoj, hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson, hoj, hoj, pohoda. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj. Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch, hoj, hoj, od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom ať se hoších trochu hoj, hoj, potrápí, ať je jeho princeznička hoj, hoj, na chlapy. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj. Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla, holky, vy snad hoj, hoj, blbnete, víte, jaká nemoc vládne, hoj, hoj, ve světě. Ať zavládne v jeho žití, hoj, hoj, jdyla, vzala nůž a fik a věžby hoj, hoj, zrušila. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj, hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení, hoj, hoj, pro všecky, že každý problém dá se řešit, hoj, hoj, vědecky. Aby nekradl se uřež lidem, hoj, hoj, ručičky, aby nezdrhali za kopečky, hoj, hoj, nožičky.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak se starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou,

uteklo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili báji o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli,